0: to je geniálno. Taky se z toho všichni tváří nadšeně.
1: Slyši, myslíš, že jo?
0: Ale Pechouček je tady.
1: Nazdar, jo Peťo, poslední jsme, je to dobrý, že to je dobrý den.
2: No je to skvělý, já to nechci.
0: Tak ne, si kopíme.
1: Počkej, teď je to bomba,
0: tak to si na třetí desku kopíme se hovno.
1: Ježiš, já ti potřebuji kopit autočináku.
0: Možná tak angličáka, vole.
1: Ne. Vole, já mám jenom trojkoutku.
0: Ale nejde, no, jsem trafnej takhle desky.
1: Já myslím, že ne, protože jsme geniální.
0: Jsme, no. Jsme opravdu geniální kapela.
1: Ty vole!
0: Počkej, Peťo, to by si to
2: upravili. Ne, líbí se mi to.
1: To je dobrý, ne?
2: Ne, no.
1: Dobrý se rám říkám,
0: to je dobrý. Ale už nevíme, co máme dělat, že to je nějak vada.
1: Já
0: jsem ho.
1: Já bych řekl, že bychom to mohli skončit, ne?
0: No doufám, že si koupím aspoň dolinu.
1: Jakou dolinu?
0: Na fukovací panenku.
1: Jo, tak ne, no. A jestli ani žádnou šňůru nepojedeme s tím letím.
0: Ne.
1: Já myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsme nějaký kluby bychom mohli vymít.
1: To vymít, jo? Takovou krizič, jo?
0: Tyhle, my jsme vtipný, jako osobně.
2: To není tak, že to napojovat.
3: Reiersbürger Radio Schlupfurt.

0: A další písnička bude tak strašně dobrodružná, teda romantickým charakterem, že se vám spotil oči v odsos.
1: Ty vole, nekecám.
0: Vsaď se vám.
2: Nekecám!

0: you, fuck you more.
1: Kdybyste měli zapalovače a mohli dělat, aby to bylo dost dobrý.

bydlel na konci města, kluk jako ty, dvě ruce, dvě nohy, jedno péro a jedna hlava. Až od dětství měl nejoblíbenějšího kamaráda Lojzu, s kterým chytali čolky, spolu opíchali první holku, spolu sežrali prvního psa a slíbili si kamarádství na život a na smrt, jak už to tak chodívá na malých vesnicích mezi nedospělými hochy. Vše se zdálo být krásné a čisté, než se na vesnici zjevila krásná podučitelka pizducha, která obou chlapsům učarovala. Přesto si však rozťali žíly a stvrdili svou krví přísahu, že nikdy se jí nedotknou. A Petr si pořád ještě zpívá.

vrátilo jednoho pozdního odpoledne, kdy v místní sokolovně hrála pokleslá zábavová skupina. Oba hoši se tam chystali a slíbili si, že si spolu popíjí a pokoukají na taneční páry, když je ty holky nezajímají. Petr se zdržel v kravíně, kde dojel malá selata, a když se vrátil o něco později a dal si dvojitý rum, skrze clonu temné říčanské lhoviny viděl, jak uprostřed tanečního parketu vytáčí solo Lojza s pizduchou. Tělo na tělo a přes fialové džínové oblečky Elpo se valí semeno, láva, smegma a magma, robot. Jakmile toto spatřil, odmrštil prázdnou sklenici a jedním skokem se utkal na život a na smrt se svým přítelem. Jelikož byl posílen z dojení selat, hlad se ho přemohl a rozťal mu lebku prázdným panákem. Znáte, jak to končí. Zamřížovaný Anton, rychlá pomoc dobrovolného hasičstva a už ho vedou Ali opadaný v hrušní k pangrátskému kopečku. A ještě skrze to okénko Petr sebral tolik síly, že zpíval...

pravda je krátká, jak tomu bývá u podobných příběhů. Soud byl nestranný, tvrdý, drsný a spravedlivý. A tak jednoho rána, než kohout zakokrhal, přišla kohorta mongoloidů a vyvedla Petra po čerstvě ohoblovaných dobových fošnách tam, kde je to temné, propadlo s konopným lasem. Skrze střepy nasypané na zdi okolo pangránského vězení viděl mihotat, ligotat, blištit a cpitit se slunečko, které vycházelo v věčních červánkách. A než se zhoupil, naposledy zpíval!